info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Istrian magazin osvojio je nagradu na 39. izdanju marketinških natjecanja TAI Verbe Grand Prix. Impresivan je ovo uspjeh ostvaren na jednom od najprestižnijih marketinških natjecanja na njemačkom govornom području. Stručni žiri i javnost ocijenili su više od 200 prijava pristiglih na ovo prestižno natjecanje na kojem su sudjelovali radovi iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske, kao i međunarodnih turističkih korporacija. Prvo mjesto prema izboru publike donijelo je publikaciji Istrian magazin prestižnu zlatnu nagradu za 2026. godinu.